Dnešní speciál Dark Wave k 33. ročníku Wave Gothic Treffen jsme otevřeli skladbou Carrie od Age of Heaven, tedy připomínkou prvního ročníku festivalu z roku 1992. Tehdy šlo o menší setkání pro pár set fanoušků, které se během dalších dekád proměnilo v největší gotické hemžení svého druhu. Letošní Wave Gothic Treffen proběhne od pátku 22. do pondělí 25. května, ale Lipsko se začne barvit do června už ve čtvrtek. Veškeré oficiální informace najdete na stránkách wave-gothic-treffen.de. Vyplatí se sledovat také přehledný VGT Planner portálu monkeypress.de, protože u festivalu rozsetého po desítkách míst je plánování skoro samostatná disciplína. No a festival má konečně i svou mobilní aplikaci VGT Kompas, který je zdarma ke stažení na všech běžných platformách. Samostatný čtyřdenní festival má ještě opulentní čtvrteční warm-up, ten nabídne hlavně večírky ve Felsenkelleru a Moritzbastei. Tam dokonce vystupují kapely i naživo. Wave Gothic Treffen EBM warm-up začne koncerty The Invisible, Spirit, Dina Summer nebo francouzskými Oberst Panisa. Od nich si pustíme skladbu Im Kalten See.

byl projekt Sylvheist Maelstrom a skladba Wet Desert. Tento projekt je součástí čtvrtečního programu Moritz Bastei Festival Wave Gothic Treffen, kterému se dnes v Dark Wave věnujeme. No a zde proběhne i populární večírek Electro All Stars, kde známí žánroví vokalisté budou zpívat popové hity v temné úpravě od Daniela Mayera. Vedle Sylvheist Maelstrom a Electro All Stars se zahrají třeba After White Smoke, 16 Pat Noise Terrorist nebo Isloscope. Teď jsme u organizačních věcí. Wave Gothic Treffen nefunguje na bázi denních vstupenek, ale prodává se pouze čtyřdenní festivalový lístek. Letošní cena stojí 190 euro. K tomu případně absorbe karta pro kempování za 50 euro a parkovací vyněta za 20 euro. Online prodej je kvůli blízkosti termínu začátku festivalu už uzavřený, ale pořadatelé uvádějí, že na pokladnách v Lipsku bude vstupenek dostatek. Tak pojďme zase za muzikou, přesuneme se do plnohodnotného pátečního programu. V klubu Taubchental zahrají od 10:45 britští veteráni Skeletal Family, jedna z kapel, které k VGT patří skoro přirozeně. Dáme si jejich klasiku Promised Land.

Dohrali jsme skladbu Paria od Annie Huve, hlasu spojeného s postpunkovými legendami X-Mal Deutschland. Na letošním Wave Gothic Treffen vystoupí Anja v pátek, těsně před 11:30 večer v největší hale Agra. A to nejen se solovými novinkami, ale i s výběrem klasik právě od X-Mal Deutschland. Páteční Agra tak během jediného večera nabídne třeba i koncerty Das Ich, Solar Fake nebo třeba Ein Sterzente Neubauten. Wave Gothic Treffen se od běžných festivalů liší tím, že se nekoná na jednom oploceném poli, je rozprostřený přibližně po 50 místech v celém Lipsku od Agra areálu přes sály Felsenkeller, Haus Leipzig, Moritz Bastai, Taubchental, Folk Palace nebo Stadtwald až po kostely, muzea, parky a hřbitovy. Festivalový lístek zároveň zahrnuje veřejnou dopravu v základní zóně Lipska, takže se mezi koncerty běžně přejíždí tramvají, autobusem nebo vlakem S-Bahn. Páteční temně slavnostní večer programu ve Folk Palace Kopenhale obstará i německý Marshall Industrial projekt Triary. Ten začne hrát v 8:30 večer a my si od něj pustíme skladbu Europa.

0: To byly Spit Mask v Darkwave na rádiu Hey se skladbou Gender Assassin. Americko-německý projekt se na letošním VGT představí v pátek ve 7:45 večer v House Leipzig a do programu vnáší tvrdší konfrontační tvář EDM Industrialu a Power Electronics. VGT ale není jenom přehlídka koncertu. Hned v pátek odpoledne patří Lipsko tradičnímu viktoriánskému pikniku v Klára Cenkin parku. Během festivalu fungují dva středověké trhy, filmové projekce, autorská čtení, přednášky, divadlo, varieté, výstavy i speciální muzejní program. Na oficiálních stránkách najdete vedle koncertního programu zvlášť sekci i pro bohatý doprovodný program. A teď ještě jeden páteční žánrový úkrok v hudebním směru. V Ahale Agra se těsně před 8 hodinou večerní představí Kim Wild, tedy jméno, které do černého programu vstoupí skrze 80-kový pop a novou vlnu a mezi fanoušky přineslo velké pozdvižení. Pustíme si její klasiku Kids in America.
1: Vždyť jsem jen slabá primadona.

Dohráli jsme Regret for Nothing od kalifornských Male Tears. Jejich temný synthpop a new wave zazní na Wave Gothic Treffen v sobotu ve 22.40 v House Leipzig a není zas tak vzdálený popu Kim Wild, že ne? Kdo má po koncertech ještě sílu, ten na VGT nekončí s poslední kapelou večera. Afterparty jsou rozeseté po celém městě, třeba v Agraf, Café, v Dark Flower, Moritz Bastai, Playhouse, Tanzcafé Ilses Erika, Felsenkeller nebo Park Schloss. V Moritz Bastai se program dělí do několika pater, ve Felsenkelleru běží old school, gothic rocková a postpunková noc When We Were Young. Park Schloss nabízí žánrové romantické taneční noci a Playhouse přidává temněji laděné fetish večery s vlastním dresscodem. VGT v tomhle připomíná město, které několik nocí skoro nespí. Z hlučnější taneční části se teď přesuneme do intimnějšího neofolkového prostoru. Američané Lux Interna zahrají v sobotu ve 6:45 večer v Park Schloss Barksálu. Od nich si dáme skladbu Into Night.

To byla A.A. Williams a skladba Evaporate, britská zpěvačka, skladatelka, která se pohybuje na pomezí temného písničkářství, post-rocku a důmové tíhy. Vystoupí na Wave Gothic Treffen v sobotu ve 21.20 v prostoru Stadtbad. Na festival Wave Gothic Treffen každoročně vyráží i výrazná česká skupina fanoušků. Z Prahy je Lipsko dosažitelné autem přes Ústí nad Labem a Drážďany za cirka 3 hodiny a po příjezdu už dává smysl nechat auto stát a spoléhat se na městskou MHD. Vlakem se dá obvykle jet právě přes Drážďany. V tomhle je VGT pro fanoušky z Česka pohodlné, město není daleko, program je obrovský a díky dopravě v ceně lístku se dá celý prodloužený víkend fungovat bez složité logistiky. Zůstaneme ještě u soboty a u House Leipzig. Tam v 19.40 zahraje americké duo Sleeping Desires, které do programu přinese minimal synth, dark wave, syrovější postpunkovou náladu. Pustíme si jejich klasiku We Need.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Noční část sobotního programu v hale Agravy vrcholí až ve čtvrt na dvě ráno, a to speciálem, kterým bude vystoupení synthwave superstar Perturbator. My jsme si od tohoto projektu pustili skladbu Mors Ultima Ratio z loňské novinky Age of Aquarius. Už z doposavat odvysílané sestavy vystupujících a je vidět, proč je VGT jiné než většina gotických festivalů. Není to jen přehlídka největších hvězd na několika pódiích vedle sebe, je to městské setkání scény, kde vedle sebe stojí 80-koví veteráni, nové postpunkové kapely IBM Industrial, neofolk, klasika, středověká hudba, metal, performance, filmy, trhy a vlastní noční život. Nejde tedy jen o koncerty, ale o několikadenní pobyt ve městě, které se dočasně promění v domov temné subkultury. A teď pojďme zase za hudbou, a to do nedělního programu. V hale Agra zahrají ve čtvrt na šest odpoledne francouzští Corpus Delicti, tedy jedna z nejdůležitějších kapel kontinentálního gothic roku 90. let. Dáme si jejich skladbu Twilight.

0: To byli američtí Shadows Hold se skladbou Haunt Me. Na VGT zahrají v neděli ve 9:45 večer v Moritz Bastai a jejich vystoupení patří k těm klubovějším postpunkově laděným bodům programu. Praktická otázka. Kde během Wave Gothic Treffen spát a jíst? Kdo chce hotel, hostel nebo apartmán, měl by řešit ubytování opravdu brzy, protože Lipsko je během letnic zaplněné velmi rychle. Festival má zároveň vlastní kemp a caravan area u Agra areálu. K tomu je potřeba speciální lístek, který platí jen spolu s festivalovou vstupenkou. Jídlo a pití bývá k dispozici skoro na všech festivalových místech, ale do klubů a koncertní prostor se vlastní občerstvení nosit nesmí. Výjimkou je kemp, kde si držitelé speciální kempingové pásky mohou zajistit vlastní zásoby. A teď zase zpátky k muzice. Nedělní večer ve Felsenkelleru nabídne v 19:10 britské synthpopaře Empathy Test. Od nich si pustíme skladbu Empty Handed.
1: Hi there, this is Isaac from Empathy Test and you're listening to Dark Wave on Radio Hey.

Stále posloucháte Dark Wave na rádiu Hej, dnes věnovaný 33. ročníku festivalu Wave Gothic Treffen. Dohráli jsme skladbu Jump Dance Rave od německého projektu Soman. Ten na letošním VGT se představí v neděli v 19.10 v Taubkontálu a bude patřit k tanečně tvrdší elektronické linii festivalu. Odkud na VGT přijíždí fanoušci? Oficiálně nemá smysl dělat jednoduchý žebříček podle pasu, ale atmosféra festivalu je dlouhodobě výrazně mezinárodní. Vedle domácí německé scény potkáte návštěvníky ze střední a západní Evropy, Skandinávie, Británie, Ameriky i dalších koutů světa. Právě tohle je jedna z největších sil VGT. Není to jen německý festival, ale pravidelný sraz lidí, kteří se jednou za rok sjedou do Lipska jako do společného temného hlavního města. Nedělní velká hala Agra vyvrcholí 11:30 večer vystoupením legendární Lacrimosy. Tino Wolf a Anne Nurmi jsou z VGT spojeni skoro symbolicky a my si od Lacrimosy pustíme jeden z jejich posledních singlů nazvaný Metamorfobia.

To byl projekt The SPKTR se skladbou The Last of Man. Pokračovatel odkazu legendárních industrialistů SPK vystoupí v pondělí ve 20.50 ve Folkpalast Kopenhale. Pro industriální část publika je to jeden z těch bodů, který v programu okamžitě zaujme. Ke specialitám VGT patří místa, kam by běžný festivalový návštěvník často vůbec nezabloudil. Letos mezi ně patří i novogotická ruina kostela ve Wachau, kde se chystá koncert italských Hexperos, tedy neoklasika, neofolk a éterická hudba v kulisách kostelní ruiny. Ještě monumentálnější kulisou bude památník bitvy národů, kde zazní koncertní pásmo hudby z Hobita, Pána prstenů, Game of Thrones a House of Dragon. Jen letmo připomeňme, že VGT má vedle kapel i rozsáhlý klasický program, divadelní a varietní část a také sekci autorských čtení a přednášek. Tomu připočtěme komentované prohlídky hřbitovů, muzejní program, sakrální prostory nebo zvláštní akce typu technoidní Rave 300 kostele svatého Petra. A je jasné, že gotická subkultura tu nemusí žít jen v klubech, ale i v kostelech, muzeích nebo starých hřbitovech a městské paměti. Pondělní program ve Felsenkelleru otevře ve 17 hodin a 50 minut švédská elektronická performanka Rain. Pustíme si její hitovku Off the Grid.

Pondělní Taubchental bude myslet i na fanoušky Psychobilly a Rockabilly. V 19.10 tam zahrají nizozemští Batmobile, od kterých jsme si pustili skladbu Bambuland ze stejnojmenného alba z roku 1987. Další samostatnou kapitolou VGT jsou trhy. Největší černé tržiště najdete v Agra areálu, kde se dá sehnat oblečení, boty, šperky, vinily, CDčka, knihy, doplňky, umělecké předměty i věci, o kterých jste nevěděli, že je k životu potřebujete, dokud jste je neviděli. K tomu se přidává středověký trh na střeše Moritz Bastai a Heinische Dorf s jídlem, pitím, řemesly, ohni a stylovou středověkou muzikou hranou live. Pro někoho jsou tyhle trhy jen doplněk mezi koncerty, pro jiného jeden z hlavních důvodů, proč se na VGT vracet. V pondělí pokračuje program Wave Gothic Treffen díky tomu, že Letnice jsou jeden ze německých svátků, kdy je pracovní volno, a tudíž v 19.40 se fanoušci můžou vrhnout do House Leipzig, kde se představí britská postpunková kapela Ist Ist. Zahrajeme si jejich skladbu Warning Signs.

Dnešní 134. díl Darkwave se chýlí ke svému konci. Zahráli nám portugalští Moonspell s úplně novou skladbou Far From God, která předskakuje stejnojmennému albu, které vyjde v polovině června. Na letošním VGT vystoupí v pondělí ve 21.20 v hale Agra a budou jedním z velkých jmen závěrečného festivalového dne. Ze skladby to vypadá, že Moonspell mají nějaké nové gotické období. Připomeneme si teď to nejdůležitější. 33. ročník Wave Gothic Treffen proběhne od čtvrtka 21. května do pondělí 25.

0: května 2026 v německém Lipsku. Program je rozprostřený po celém městě, vstupenka platí na oficiální festivalové akce a zahrnuje i městskou dopravu po Lipsku. Před cestou se určitě vyplatí sledovat stránky Wave Gothic Treffen a profily festivalu na v sociálních sítích, protože u tak rozsáhlého programu můžou přijít i nečekané změny na poslední chvíli. Vždyť jen hudební program nabízí více než 200 položek. Dnešní Dark Wave speciál uzavřeme kapelou, která zakončí hudební live program 33. ročníku festivalu, a to v hale Agra. Toto privilegium budou mít pro tentokrát běloruští mulčat doma, kteří nastoupí na pódium ve 10:45 a my si od nich pustíme skladbu Sun. Já musím jenom připomenout, že playlisty našeho pořadu najdete na stránce Darkwave na portálu Rádia Hey, kde si jednotlivé díly můžete také pustit v podcastové sekci, a samozřejmě nás najdete i na facebookové adrese facebook.com/darkwaveonradio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka. Přeji vám dobrou noc a těm, kteří míří do Lipska, šťastnou cestu a pevné boty.
1: Pozdrav z Transylvánie vám posílá Dark Wave.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si nehraj.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Na letošním Basin Firefestu ve spáleném Poříčí to rozsvítí legendární 13. století a vy si čekání na jejich koncert můžete zkrátit poslechem Alba Amulet. Přeju příjemný poslech a užijte si 13. století. Hej!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

0: dneška všechno, mějte se moc dobře, no a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.
1: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další. Metal Fest. Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
2: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
1: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverez, Don Celadon, Pedro González a další.
3: Dlouho jsme nebyli tady ve Spojených státech. Vidíte, přátelé.
4: Ano, Don Celadone, je to od George Bushe hezké, že pozval své přátele z venezuelské mafie na tuto slavnost.
5: No, podívejte! Pan prezident už jde ke svému řečnickému pultíku.
4: Jú, máte pravdu, Pedro Gonzálesi.
6: Ladies and gentlemen, mnozí mi vyčítají, že stále nemáme nejhledanějšího teroristu světa. Jsem z toho smutný, ale řeknu vám, přátelé, já už zažil pocit, že ho máme. Víte, dost často na to myslím. Tuhle jsme měli v Bílém domě setkání s našimi spojenci. Byl jsem si odskočit a jak jsem tak stál zamyšlený nad mušlí, stoupil si vedle mě Tony Blair. Chvíli jsme mlčeli a pak Tony řekl tu větu. Georgi, nebuď smutný, podívej se dobře, vždyť my ho máme, oba dva ho máme.
5: Thank you.
6: A teď dovolte, abych z tohoto místa pozdravil Dona Celadona a ostatní členy venezuelské mafie, kteří mi k mému znovuzvolení hodně, ale opravdu hodně pomohli. A prosím někoho z nich sem na jeviště. Prosím.
3: Tak běžte vy do něj, Mimoňo. Já se na to necítím. Snímají to kamery celého světa.
4: Děkuji za důvěru, Dona Celadone.
6: Vítejte tady u pultíku. Máte slovo, Doňo Mimoňo.
4: Thank you. Hello, everybody. Dovolte, abych pozdravila z tohoto místa také mojí babičku doma ve Venezuele. Hello, everybody. Jak se máš? How are you? Mám také ráda ty dva plyšáky. How are you a hele. Díky.
6: Nerozumím. Pokračujte, prosím.
4: Mám Ameriku velmi ráda a tak jako se Američané zajímají o historii jiných států, zajímám se já o historii Ameriky. Už od malička. Například když vzpomenu to velké černošské hnutí hráčů pingpongu tady v Americe.
6: Sorry, jakých černošských hráčů pingpongu? O tom nic nevím a to jsem prezident.
4: No, jak ho vedl ten černošský vůdce, Martin Luther King.
6: Oh, Jesus, to je trapas, sleduje to celý svět.
4: Ovšem, jedné věci nerozumím, Mr. Bush. Jak může taková demokratická země, jakou Amerika je, dopustit, že jedním z jejich symbolů demokracie je socha generála Ludvíka Svobody? A taky mi byl blízký ten prezident John Fitzgerald Kennedy. Na toho myslím vždycky, když je mi v autě špatně.
6: Oh God, jaký Kennedy? Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Prosím vás, ochranka, odveďte ji, no to je strašnej trapas.
4: No, co je, kam mě vedete? Počkejte, já jsem ještě neskončila.
3: Pane Bože, to je opravdu Mimoňa.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
7: Rádio Hej. Kvalitní rok.

0: Dámy a pánové, pokud v tomto okamžiku a v tuto chvíli snídáte, tak věřím, že vám hrajeme do noty Bryan Adams, Veronika, ale počasí.
1: Dnes očekávejte většinou polojasno, během dne místy až oblačno. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů, teplota na horách v 1000 metrech kolem 15 a foukat má slabý vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.
0: Verčo, děkujeme za 25. Hele, 25 stupňů, to už je jako fakt jako hodně. To už je na plavky. Co? Kara říká na slipy.

0: protože je páteční ranní proud, ranní éter, tak přivítáme i hosty velmi milé. Honza Riedl v 7.30, ale každopádně dorazí i zpěvačka z kapely Lady Kate, Aneta, která nám popovídá o nové desce.
1: Radio Hey.

Ranním éterem nám provrčela zpěvačka, velmi sympatická, mexického původu, Lita Ford. Hned za ní ale Mick Jagger.

Čas tam krásně utíká, 6:45. Marco Mendoza. Co pro vás chystáme, tak třeba namátkou víkendové tipy a také hlavní tahy silnice, říct si silnice dálnic.

My se s vámi příjemnou muzikou teď například s kapelou Europe posouváme v časomíře 6,5 minutek do celé do 7 raní. Guns N' Roses, to je další muzika, kterou nabídnu.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Je to tak a je to tady, 7. ranní, k tomu 22. květen.

Krátce po celé posledné ranní, 8 minutka. Pojďme se podívat na víkendové tipy v rychlosti. Předposlední květnový víkend potěší milovníky architektury. Kromě festivalu Open House v Praze mohou vyrazit objevovat i nádvoří a dvorky v Plzni. V Kersku se bude vzpomínat na Hrabala a Pražský hrad bude patřit dětem.

nádherně to utíká, věřím, že i vám v pracovním procesu, tam, kde jste, tam, kde zkrátka potřebujete splnit nějaké úkoly, ale už se těšíte na páteční odpoledne. Skvělá muzika za námi, před námi ta další Bonfire, ale i Veronika nás čeká s počasím.

0: skvělá formace Bonfire. Veronika je tady, počasí.
1: Počasí.
2: Dnes očekávejte většinou polojasno, během dne místy až oblačno. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů, teplota na horách v 1000 metrech kolem 15 a foukat má slabý vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.
1: Radio Hey.

Lemmy Kilmister, Motorhead, čtvrtá minuta po půl osmé. Hezké ráno vám všem stále do České republiky. My se spojujeme s ředitelstvím silnic a dálnic. Honza Vidl už na nás čeká.

0: Ano, je to tak, Honzo, krásné ranko, slyšíme se, páteční dobré ráno.
1: Slyšíme se, krásný dobrý den, krásný pátek, hezké slunce, dneska s váma nebudu moc mávat, protože jsem na bíječce.
0: Dobře, no tak jestli se na to můžeme vyprdnout, tak se na to pojďme vyprdnout a nebudeme říkat vůbec nic.
1: Já mám kabelem k dispozici celý temelín, to znamená, dneska budeme vysílat, oh je, je. Tak pojďme rovnou na informace. Dneska ráno to není taková tragédie, myslím si, že jsme si cucli to nejhorší včera, nicméně ano. Máme tady dvě docela takový nepříjemný polízanice. První zablokovaný tunel na hranicích směrem do Německa před Drážďanama na D8. Chcíplo auto v tunelu, teď ho odtahujeme, to znamená ve směru na Německo je zastavená doprava, nebude to trvat dlouho, tam to má jasný konec. Nicméně docela horší situace je na D1 u Velkého Meziříčí na kilometru 144 ve směru na Brno. Je po zřejmě úvodní problém byl defekt někoho, kdo táhl za osobákem v paleťák. Myslím si, že měl naložený dvě osobní auta, asi to bylo z Německa někam na Balkán, nechci ale se nikoho dotknout samozřejmě. Tak tam došlo k technickému problému a to auto v tuhle chvíli blokuje prakticky oba jízdní pruhy, jezdí se jenom od stavím, čehož vyplývá, že prakticky kamiony jsou vyřazeny z dopravy, takže je tam poměrně dlouhé zdržení už od Měřína, čas nevím, on se to bude měnit. Na místě se ještě vyšetřujeme, už tam máme veškerou techniku, aby jsme to samozřejmě zlikvidovali, nebojte. Nicméně, všechno zlé je vždycky pro něco dobré, to znamená, že vlastně díky tady tomu pozdržení u Velmezu, tak to znamená, že Brno je celkem volné, to znamená, ten, kdo se dostane do Brna, no tak projede volně, to je hezká zpráva.
0: Honzo, velmi výživné hnedka informace na začátek, problémy s vozidly, s osobákama a tak dále. Každopádně pořád dobře, když se nestane nic horšího, to, co máme na mysli, my oba víme. Každopádně máme ještě nějaké informace, co se týká víkendu, budeme vyrážet na víkendy, budeme vyrážet hlavně také do Prahy, protože na Hradě Pražském se koná akce a nejenom tam, ale i v různých sadech a tak dále, takže jak to vidíme třeba v okolí Prahy a možná v okolí Brna?
1: Vidíme to tak, že já například na Hrad nepojedu a pojedu na druhou stranu, já mám cestu do Jičína. Ale víte co, zapněte si navigaci, ono bude krásný počasí, nespěchejte, koukejte přes volant, já si myslím, že vejlet to bude, ať pojedete kamkoliv moc hezkej. Já jsem teďka v tuhle chvíli plnej dobrých zpráv, protože já jsem včera opravdu fakt, tak to byla trošku jako náhoda, chytil generálního ředitele, jak zrovna akorát přijel z Březiněvsi, což je jedna z těch klíčových pražských částí, která kolem který povede ta severní část Pražského okruhu, byl tam jednat o nějakých detailech, že jo, co do tunelu a jakou má mít barvu zábradlí. A to strašně mi těší dvě věci. První je, že to jednání už není o tom, jestli Březiněves jako dovolí ten Pražský okruh nebo ne. Tam už to není o tom zda, a tam už je to o tom kdy a hlavně jak, aby je to neštvalo. Jo, to znamená, opravdu už tam probíráme technické detaily, to je první věc, která mě těší. A druhá věc, která mě těší úplně pekelně, je, že takový ty občas jsou slyšet hlasy, nebo se někde to potkáte v médiích nebo večer ve zprávách, jak někomu nastrčí mikrofon a řekne, jenom přes mojí metvalu tady prostě jako dálnice nezničí jako jo, naše
0: obytí
1: a tohle. Já tohle nechci bagatelizovat, nechci to zlehčovat, já těm lidem naprosto rozumím, ale postavit se to musí a kdybychom to postavili jinde, tak to bude zase vadit někomu jinému. Tady to je historicky, řekněme, vybraná stopa a je kvalitní a opravdu technicky jsme ji ošetřili tak, aby tam nevadila. Ale vracím se k tomu, že my na těch prvních dvou úsecích, speciálně na tom prvním, takhle od letiště, když jedete směrem na Suchdol, tam je ta první část a ze Suchdola, tam bude ten most krásný, včera byl vybraný, bude moc pěkný, bude trošku dražší, ale bude moc pěkný. A potom až právě do té Březiněvsi, tak tady na té trase už se vykupují pozemky a jde to tak dobře, že za prvé se dá říct, že pravděpodobně to vypadá, že na konci letošního roku my budeme mít, a teď se držte, vykoupeno 80% potřebných pozemků. A za druhý, to svědčí o jedné jediné věci, a sice jak pekelně to tam ty lidi už chtějí a očekávají, protože jakmile jim drtivá většina, jakmile jim pošleme smlouvu, návrh smlouvy na odkup jejich pozemku, tak okamžitě podepisují a vrací nám to zpátky. A těší se na složenku.
0: Krásný, pozitivní závěr, Honzo, já bych taky chtěl takhle vykoupit 80 pozemků, taky bych chtěl si tam něco postavit na tom, takhle třeba v České republice nějaký pozemky, nejsou nějaký volný, třeba někde?
1: Nejsem realitní makléř, jsem pouhý státní mluvka.
0: Dobře, Honzo, ještě a počasí, Honzo, jaké nás čeká počasí třeba na víkend, vy jste takový jako dobrý zprávář, takže jako i počasí víte určitě 25 v maximech, ne?
1: Hele, víte co, vy si každý užijte počasí, jaký si přejete, ono bude hezky, hlavně nakupte maso, ať můžete grilovat. V tuhle chvíli už neudělejte tu chybu, že si nenamažete frňák, ať si ho nespálíte. Předevčírem jsem potkal řidiče pana generálního ředitele a ten šel kolem mě a říkal, máš nějaký bordel na frňáku. No mě se loupal nos, no já jsem to sice mazal, ale pořád prostě jako jsem vypadal, jako kdybych prošel první světovou. Hele, namažte si nos, krásně grilujte, užijte si krásný víkend a hlavně jezděte opatrně.
0: Výborně, Honza Riedl, ředitel silnic a dálnic České republiky. Honzo, děkujeme, hezký víkend, mějte se hezky.
1: Krásný i vám.

vzpomínka na úžasného Ozzyho Osborna. 7:45. Se podíváme na slovenskou hudební rockovou lineu. Kapela Euphory vyráží po České republice.

Deep Purple, za malý okamžik ještě Judas, my to dojdeme do 8 raní, tedy k čele. No a krásně po celé po 8 raní s námi společně Pavel Hrink, mrkeme za ledním hokejem mistrovství světa.

0: Velká Metallica nás doprovází a doprovodila k 8. raní.
1: Hey Radio CZ.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Bylo 8 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
0: Je to také, je to tady a další čas. Další hodina nás čeká Pavel Herring za okamžik.

0: Dámy a pánové, v prosuněných Pardubicích už s námi společně je a čeká Pavel Hering. Abychom se podívali na další odehrané duely, mistrovství světa Švýcarsko, lední hokej. Každopádně čtvrteční program hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku nabídl duely čtyř týmů, které dosud pouze vyhrávali a hořkost porážky neokusili ani ve čtvrtečních zápasech. V curišské skupině A odpoledne Finsko rozstřílilo Lotyšsko 7-1 a večer domácí reprezentace potvrdila svoji perfektní bilanci, když i po páté vyhrála tentokrát, přehrála Velkou Británii 4-1. V české skupině B došlo k velkému překvapení, když Kanada porazila Norsko 6-5 až v prodloužení. Následně Slováci večer přejeli Dánsko 5-1. Pavle, já už tě zdravím, v tuto chvíli slyšíme se.
1: Ahoj Milane, ahoj posluchači, slyšíme se. Krásný den, myslím si, že krásný hokejový příběhy včera, určitě je o čem mluvit.
0: Přesně tak, my jsme zmínili teďka pár takových fází duelových, samozřejmě nás bude zajímat i duel, jak jsi sledoval. My jsme ho sledovali oba dva, ale ty jsi sledoval prostě zkrátka i takovým tím profesním okem Itálie a Česká republika, tam bylo dost kuriozit, možná se pojďme na ně podívat a pojďme se nastínit, jak to tam probíhalo, jak to tam vypadalo. Pavle, máš slovo, pojď na to.
1: Prosím tě, já si myslím, že zase to byl jeden z takových těch jakoby extrémních výkonů golmana. My jsme Itálii zasypali rekordním počtem střel v historii české reprezentace. To znamená, nedá se našim hráčům vyčítat nějaká nízká aktivita nebo příliš jakoby nějaká komplikovaná hra bez zakončení nebo přehrávání situací. Myslím si, že tohleto si asi pánové řekli v kabině jasně. A myslím si, že bylo asi 118 střel celkově, ano. Z čehož asi 58 šlo na bránu. Italský golman je jeden z největších talentů, který směřují po letošní sezóně do NHL. Už tam měl i nějakou jakoby kratší praxi a už se s Anaheimem účastnil nějakých tréninkových kempů a podobně, takže tam se s ním poměrně zásadně počítá. Sám tvrdil, že konzultoval i s Lukášem Dostálem, ale že Lukáš Dostál mu, co se týká Čechů, žádné rady nedal, ano. Tak to jsem ocenil, musím říct, že radit proti vlastnímu týmu by se mě moc jako nelíbilo. Na druhou stranu musím říct, že ta Itálie prostě hrála velmi houževnatě a i když je to fotbalový národ a myslím si, že ta tradice tam jako není úplně taková, tak jsou tam poměrně velké vazby na Ameriku, na Kanadu, hodně těch hráčů vyrůstalo v Americe, v Kanadě, mají italské pasy a hrají za Itálii, takže není to úplně nějaká prostě parta nějakých prostě amatérů, je to standardně seriózní soupeř, padne vám tam jeden blbej gol, vstoupí do toho psychologie, prohráváte většinu zápasu 1-0 a jejich golman chytá fantasticky, oni skáčou do střel, takže to není jednoduchý, jsem rád, že se to nakonec podařilo zlomit a že tam hráči i s troškou štěstí vyrovnali a pak následně ono se začne trošičku líp dýchat, už ty nohy nejsou tak těžký, jako když prohráváte o gol a podařilo se tu situaci zlomit, ale musím říct, že Dominik Pavlát nás tam párkrát vytáhl z absolutního průšvihu, protože tam je jednu střelu z mezikruží vytěsnil jenom hřbetem lapačky, jenom jí Leonce škrtnul a vytěsnil jí na břevno. To si myslím, že kdyby Italové z 1-1 zase zvýšili na 2-1 a bylo to možná 8 minut před koncem, tak tam věřím, že by to zabetonovali a že už bychom si s tím asi neporadili. Takže byla to i trochu klika a řekl bych, že kdyby po prohře v prodloužení se Slovinskem přišla ještě prohra z Itálií, tak už nevím, jak by tenhle ten národ Radima Rulíka a hráče tituloval. Jakub Flek v jednom rozhovoru řekl, že už by asi museli chodit kanálama, takže asi to vystihuje úplně dokonale.
0: Říkáš to přesně, duel s Itálií zkrátka nebylo to úplně kapučino, jak se říká, protože skutečně ten byl razantnější než kapučino, ten duel Itálie, Česká republika, nicméně my jsme zmínili i další. Jak to vidíš vůbec teďka v postupu, co se týká tabulky bodů a tak dále? Česká republika, jakou má šanci podle tebe, Pavle? Pojďme se ještě na to podívat, na to hodnocení.
1: Ale já si myslím, že to nevypadá úplně zle. Ono vlastně každý ten, i ty favoriti, viděli jsme Kanadu, ty jsi sám zmiňoval, ano. Jak se Kanada trápila s Dánskem. Tak tam ta situace byla taky, že snad možná 3 minuty před koncem ještě Dánsko vedlo 1-0. McLean Celebrini je zachránil tím, že vyrovnal a v prodloužení už to urvali, ale samozřejmě těm Dánům to vleje prostě obrovskou energii, když vedou nad takovýmhle favoritem. Je to pro něj velká výzva hrát proti nejlepším hráčům na světě s takovým renomé prostě typu Crosby a spol. Takže ta Kanada se taky trápí. Není to úplně jednoznačně, přijeli a každýho by přejeli, jo, že by to prostě bylo nekompromisní. Já si myslím, že tohleto mistrovství je zajímavý v tom, že opravdu nelze úplně dopředu říct, co bude. My jsme porazili Švédy. Švédi potom, jak viděli náš zápas se Slovinskem, tak si řekli, že letos tady máme prostě fakt slabý výběr, že to bude úplně na klid. My jsme na ně vlítli a vedli jsme 3-0. Kdyby rozhodčí neudělal chybu, což vyloženě byla jako jeho zásadní chyba, která hodně ovlivnila zápas, tak jsme vedli 4-0 a ne 3-2, protože tam se bohužel Honza Ščotka nechal strhnout s tím, že tam soupeři naskákali na Voženílka zmastili ho tam, tak prostě to nenechali jen tak a Lehon se to přepískl, ale jako musím říct, že naštěstí to dopadlo dobře a vlastně tyhle ty situace letos na mistrovství nejsou úplně neobvyklý a nestávají se jenom nám, tak za mě určitě jako do čtvrtfinále trošku můj pocit se malinko zlepšuje, do čtvrtfinále půjdeme asi s malinko lepšíma šancema, než jsem typoval na začátku z turnaje a uvidíme, koho tam dostaneme. Myslím si, že tam už nebude slabých soupeřů a zase může to dopadnout jakkoliv, takže já si myslím, že se budeme pohybovat někde okolo bronzu, jo, s troškou optimismu.
0: Pavle, nádherná slova, profesní slova, emoce tam byly a všechno tak, jak ty umíš, jak ty znáš. Pavel Hering s námi opět v dalším duelu na vlnách a frekvencích rádia. Hej, těším se, Pavle, na další rozebírání našich zápasů na mistrovství světa.

0: Showtime Rock for you.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
4: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
5: magickou rokovou operu Malý princ.
4: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
5: Ve středu 27. května od 18 hodin.
4: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
0: Full time rock for you.

Gabarej. Přišla krásná SMS-ka do studia ranního proudu, rádia Hej. Hello, kluci, šlo by zahrát něco hezkého do Chorvatska. Petr s Janou nás zdraví z Vaštivoda. Čekáme tady dneska třicítky, no, jako hele. Jako závidím. Nebudu říkat, že ne. Přejete si Amaranč, posíláme.

Tak Petr nám poslal ještě i dokonce fotografii, jak si tam popíjejí. Nápoj, já nemůžu říct značku prostě, nápoj s ledem. Hele, nerad to vidím tohle. My v pracovním procesu, náš technik v Karlových Varech.

zdravíme do Baškivoda, Chorvatsko. Primorsko je samozřejmě ano, pobřeží chorvatské. Petr ještě dopsal, ještě dopisuje, ukáž, půjdej mě to, Karle. Kluci, přijeďte, uděláme tady party, hele, Peťo. Rádi bychom, ale to je strašně drahý. To je drahý.

0: Hejradio.cz.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Hell Days 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
3: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
4: Zveme vás na 23. května do Nepolis na 8. ročník Nepal Festu, kde kapela Alžběta oslaví 15 let na scéně a slavnostně pokřtí své první výběrové vinylové LP. Startujeme v 16 hodin. Čeká vás velká rocková show a nově i velkoplošná LED projekce, která tenhle večer udělá ještě výjimečnější. Veškeré informace a předprodej najdete na oficiálních stránkách kapely a na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nepal Fest 2026, buďte u toho s námi.
5: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
6: Hey Radio.
7: Full time rock for you.
8: Radio Hey.
9: Jste nespokojeni s politickou situací. Trápí vás zaměstnání, šéf, hroutí se vám manželství a to nikoli vaší vinou.
10: Nevadí, je tady Radio Hey. Radio Hey vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosních vlnách Rádia Hey vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hey, váš průvodce dnešní realitou.
11: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Krátká přestávka, pauza za námi, pauza na kávu. Bylo to fajn. Vyplnila parta Grammy. Na první pohled a my jedeme dál, napojíme UDG.

0: muzika, která se vám líbí, od Rybiček 48 Karolína a další její hity samozřejmě na rádiu Hey. A nejenom hraním éteru, hraním proudu. Ale teď už je tady zmíněný rozhovor, protože zítra nás čeká také nádherný koncert Tuplatanka Lady Kate. No, tak já už tady mám příznivce kapely, ale také hlavně frontmany kapely Lady Kate, protože mám dnes takovou jinou technickou, jak se to dá říct, možná možnost, protože půjdeme do stereo, takzvaně budeme mít dvě linky proti sobě. Slyšíme se tam na druhé straně?
1: Ahoj, zdravíme všechny.
2: Ahoj, ahoj.
0: Výborně, možná jste slyšeli, že skutečně budeme disponovat dvouma hlasy proti mně, to znamená, je to taková, dá se říct, novinka v živém éteru, pokud to neděláme ve studiu a děláme to skutečně takhle vlastně přes linky, přes liney, což se nám podařilo. Ondra Němec, Ondro, zeptám se tebe, samozřejmě očekávaný koncert zítra, Tuplatanka, pojď ještě upřesnit, já si potom Anetu vezmu samozřejmě do mluveného slova taktéž, tak tedy na co se můžeme těšit, povídej.
2: No hlavně se těšíme my se těšíme na všechny fanoušky. A je to zítra, už od 17 hodin je uvolněný vstup,
0: ano.
2: Už lidi můžou chodit do areálu, je to v Dačicích, v Zámeckém parku a vystoupí zde kapela Alband, Tuplatanka, no a samozřejmě my, Lady Kate.
0: To bude nádherná atmosféra, už jenom ta zahrada, jak jsi zmínil, v Dačicích, Dačice já znám, jižní Čechy, to je nádherné, tam můžete klidně vyrazit už ranním časem, nebo jak se říká, v dopoledne, protože tam je na co dívat, město samo o sobě je nádherné, tenhle ten zahradní park je taktéž krásný, takže vyražte a potom se můžete pobavit, jak Ondra zmiňuje, na nádherném koncertu, ať už je to Lady Kate, nebo Tuplatanka, nebo kapely další. Samozřejmě jenom v rychlosti, Ondro, ještě na tebe, pak už si vezmu Anetu, co uslyšíme od Lady Kate? Novinky, samozřejmě, které jsme slýchali už od začátku tady toho roku. Co tam bude?
2: Určitě máme tam dvě nebo tři úplný novinky s tím, že ale jsme se domluvili s Kubou, s naším novým baskytaristou, že zabrouzdáme i do historie, takže tam určitě zazní i pecka Millennium, která byla v roce 2018 na desce Millennium a hrozně moc se na to těšíme.
0: Bude tam také doplněná stage, to znamená, že vy už teď disponujete také hezkými efekty, vezete tam i technické zázemí nějaké?
2: No určitě, samozřejmě vezeme vertikální mlhovače, ohně, různý sloupový světla, efekty.
0: Krásný.
2: Ale hlavně vezeme svůj merch velký.
0: Předej mě teď slovo, nebo Anetu mě dej, jak se říká, k mikrofonu, k telefonu. Aneto, slyšíme se?
1: Ano, jsem tady.
0: Tak, vůbec můj fond hlasový se trošičku změnil od začátku roku 2026. My jsme měli možnost slýchat a slyšet vlastně nový repertoár, který má úplně jinou barvu. Jsou tam moderní prvky, jsou tam nádherné linoucí se zvuky a tak dále. Co si musela provést vlastně s hlasem, bylo to velmi těžké a je to ještě v angličtině. Ta angličtina je velmi výrazná a je nádherná. I přesto, že je studiově udělána ta nahrávka, kterou my si za chvilku také pustíme, bylo s tím asi hodně práce. Co říkáš?
1: Jo, já jsem absolvovala mimo jiné i nějaký pěvecký kurzy.
0: Ano.
1: A bylo to teda jako úplně geniální. A vlastně mi to rozšířilo pěvecký obzory i jako mentální obzory, protože jsem vůbec netušila, že jsem třeba nějakých pěveckých poloh jako schopná.
0: No to já jsem si, ano, to já jsem si právě říkal, že si vlastně dokázala tam různé polohy vlastně z výšek padat do těch středových takových tónů, melodií, až vlastně i do těch hlubších, což pro tebe byla skutečně taková trošku novinka, ale poprala se s tím, jak se říká, bravůrně, protože hodně posluchačů už reagovalo i na All People Light, tyhle ty věci, které tam máš, nebo ty novinky s anglickým textem, takže velmi působivé a proto jsem si říkal, že si to zvládla velmi bravůrně. Tě nějak, nebo kluci tě nějak, jako dá se říct, trošku mučili, nebo to šlo lehce?
1: Ne, kluci se nedovolí mě mučit.
0: Jo,
1: tak to jinak teda, ale moc děkuji za poklonu, je to hodně příjemný to slyšet, děkuji. Já jsem jakoby tvrdá sama na sebe, takže já se furt jako snažím někam posouvat. Tak asi takhle bych to jako vysvětlila.
0: Výborně. Plánujete samozřejmě další sestavu anglických verzí, i přestože vás posluchači a vaši fandové přemlouvají na český repertoár. Já osobně se kloním ani ne půl na půl, ale spíš víceméně do 80% angličtiny a 20% možná procent češtiny, protože když vás mám naposlouchaný v těch anglických verzích, tak tam to skutečně sedí, tam je to hezky a tam se posouváte velmi nahoru, což jste převedli vlastně už začátkem roku 2026. A ne to jenom do budoucna. Tvá vize s Lady Kate, pojďme ještě v rychlosti. Kam to chceš posunout, jestli to ještě budete posouvat?
2: Vize.
1: Já jsem přeslechla, omlouvám se, úplně jsem přeslechla vlastně tu otázku.
0: Jasně.
1: No, vize, teď teda nejvíce musíme sehrát zase s naším Kubíkem, novým basákem. Takže si to všechno sedá a už pomalinku začínáme přemýšlet nad nějakými novými věcmi. Mm-hmm. Aby teda vznikla nová deska, nový klipy. Takže my tam ty vize máme, nevím, jak moc je můžu ještě jako ventilovat veřejně.
0: Ventiluj, klidně, budeme rádi. Každopádně zítra se určitě těšíš na tu blatanku, na dačice, no. jak zmínil Ondra, tam to bude pecka, bude nádherné počasí by mělo být, takže vám to bude přát a doporučuji veřejnosti, široké veřejnosti, nejenom Sokolí, Jihlavy a Jižních Čech a tak dále, ale jeďte se tam podívat, udělejte si výlet celodenní, protože dačice a Jindřichův Hradec a okolí vůbec stojí za to, mrkněte na nádherný koncert potom v podvečerním čase. Já se s váma, přátelé, asi rozloučím, si pustíme skutečně tu skladbičku, kde Aneta zpívá, má to nádherně udělaný. Jestli ještě někdo chcete, mám vás tam na drátě stále ještě v tom stereu, technik nás tam drží, tak jestli ještě Ondro, chceš něco ty tam dodat k tomu nebo uzavřít, je to na vás.
2: No, já bych to asi nějakým způsobem neprodlužoval, protože co nás právě teďka čeká, je opět ranní zkouška, strašně se na ní těšíme. No a jdeme na to, musíme to pořádně připravit na zítřek. Už v 5 hodin budeme stavět merch, budeme prakticky už na místě. Budeme se těšit na všechny návštěvníky. Předprodej už myslím je ukončený, ale co vím já, tak vstupenky budou i na místě. Je docela velký předprodej, máme z toho velkou radost, no a prostě se těšíme. Zdravíme všechny posluchače Rádia Hej a hlavně tebe, seš borec.
0: Jako pozor na tohleto, jo, jako na tyhle slova mě pak tečou slzy, já nevidím na monitor, já tady mám 4, jako jo. Ondro, děkuju moc, Aneto, také děkuji, no a samozřejmě se neslyšíme naposledy, protože Lady Kate samozřejmě popularitu získává a jde nahoru a my jej budeme sledovat. Tak pojďme ještě na skladbu a vy se mějte krásně a užívejte i víkend. Mějte se naslyšenou.
1: Díky moc, mějte se.
2: Ahoj.
0: Děkujeme.

0: Hej Radio CZ.
1: Metal Fest Opener.
2: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
3: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
2: Dorazí kultovní Anthrax.
3: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
2: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
1: Metal Fest.
2: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.

Jak se říká, v tomhle čase už nebudeme na ledové ploše tlačit tolik na brusle. Třetí minuta po půl desáté. Harlej tráva. Na louce se pase kráva. Aleš Konopka se těší. Krátce po celé po desáté.

Já si, dámy a pánové, už dovolím říci, že je tady léto, protože ty teploty, 25, tak říkala Verča, jo, jako, je tady léto, Valda Gang, léto také startuje v Zajčících uchlujmi 13. června od raního času až zase zpátky do raního času. No jo, Zajčice uchrudíme.

užívejte dnešní páteční den. My se ještě neloučíme, nebojte, ještě si dáme něco. Ale bude krásně i u víkendu.

samotném finále přišli ještě kluci z Kabátu zaspívat Malá dáma. A teďka všichni tady na náměstí v Pelhřimově, ruce nahoru, vidíte nás. Jo, jsme tady u radnice nahoře, ano, výborně, pojďte sem blíž, paní, pojďte. Položte si ty tašky a pojďte k nám. A pěkně s náma společně.

Je to s vámi společně ve vaší společnosti na frekvencích rádia. Hej, úžasné, skvělé. My už teď jdeme do šaten a jdeme do ručníku. Mějte se hezky, ahoj, jo a Aleš, po desáté.

0: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se Gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hey podporuje pivovar Sviany.
4: Sviany, české tradičně vařené pivo.

0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej.
3: Přátelé, kamarádi, páteční éter jede v plných obrátkách a za mikrofonem v opavském studiu je už s vámi Aleš Konopka, střídajíc skvělého Milana Krčila. My zdravíme do Pardubic, ale zdravíme i celé Čechy, Moravu i Slezsko, kde vysíláme. Možná ale i do zahraničí, protože internet je takřka všude. Mám dnes opět připraveno spoustu muziky i informace, tak skočme do toho rovnýma nohama a já vám přeju příjemný poslech, ať jste kdekoliv a děláte cokoliv. No a pokud zařezáváte v práci, tak ať vám to utíká a nezapomeňte pracovat do výše vašeho platu. Takže dopijte kávičku a hurá domů!

0: Dutch Hump, Van Halen. No a teď si na nás bude chviličku vyskakovat tady Verča, protože má informace o tom, jaké bude počasí.
1: Počasí, počasí.
2: Dnes očekávejte většinou polojasno, během dne místy až oblačno. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů, teplota na horách v 1000 metrech kolem 15 a foukat má slabý vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.
0: Děkujeme Veronice za počasí, tedy za předpověď. No, takže já bych řekl, že se nám otepluje. No, musí, protože máme před sebou víkend.

0: Poslouchám Radio Hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: proto je záruka kvality. To je jasné, o tom se nemusíme bavit, že jo? Stále posloucháte Rádio Hej. Venku při pohledu takhle z okna tady v Opavě máme krásně sluníčko, modrou oblohu, tak to je skvělé a hned to zvedá náladu. No máme jaro, otepluje se a s tím ale můžou začít problémy doma i na zahradách s různými hlodavci. A proto nám tady do naší poradny napsala Zuzka. Dobrý den, mám problém s potkanama a mám doma sice jed na potkany, ale má prošlý datum spotřeby. Nemůže jim to nějak ublížit?
1: Pohodička, hlavně se směj.
2: Aha. Vyhni se pitomcům a bude ti hej. Aha.

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
2: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
3: Hrajeme fláky pro mladý i starý páky. Rádio Hej.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Je nej.

0: My Car, Škorpíci na rádiu, hej, a když už jsme u toho, tak se pojďme podívat společně s Ivonou, jaká je právě teď situace v dopravě.
1: Dopravní expres.
2: Na dálnici D5 ve směru na Prahu se tvoří kolona vozidel od 7,5 kilometru. Důvodem je silný provoz, počítejte s 10-minutovým zdržením. Na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1 se tvoří kolona vozidel z důvodu silného provozu. Řidiči budou popojíždět okolo 10 minut. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 168. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.

nás doma v Meziříčí.

0: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Je nej.

0: American Bull. Aleš Brychta. A pozor, přátelé, pokud máte tohoto chlapíka rádi, tak poslouchejte dobře. Protože tuhle sobotu, tedy 23. května, což je už zítra, vystoupí Aleš Brychta Project v klubu Black Pass. A taky mu tam budou sekundovat jako speciální hosté Traffic Trouble. Start je od 19 hodin. Ještě jednou opakuju, Aleš Brychta v klubu Black Pass. A vy můžete na tenhle ten koncert zítra jít úplně zadarmo. Protože u nás na stránkách, tedy facebookových stránkách Radio Hey, je příspěvek, kde visí právě plakát s Alešem Brychtou a vy, když si pod něj napíšete, že máte zájem o lístky, tak je dostanete. Jsou 4 volné lístky, takže okamžitě právě teď si najeďte facebookové stránky Radio Hey a pod příspěvek si nezapomeňte o ty lístky říci. Tak, to je všechno. Já myslím, že to je důležitá informace, tak toho využijte zítra. Můžete jít ještě jednou, opakuji, zadarmo na Aleše Brychtu a taky Traffic Trouble do Black Pass Music Clubu.
1: Radio Hey.
2: Radio Hey.
1: Radio Hey.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.

0: Bylo 11 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Hey Radio. Hey Radio.
2: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rockopera Praha pro vás připravila
3: magickou rockovou operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 27. května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v Rockopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
4: Čau, tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou. Protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Rádio Hey bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.

0: iRadio.cz.
1: Tak přátelé, hezky nám to utíká, stále posloucháte dopolední éter rádia. Hej, máme 10 hodin a 66 minut k tomu. No a přátelé, je taky pravý čas se podívat do kalendáře, abychom věděli, kdo má dneska svátek takhle při pátečku. Je 22. května, tudíž tento den připadá pro Emily. Svátek má Emil. Co se týče původu a významu jména, tak mužské křestní jméno Emil je původem z latiny, bylo odvozeno z římského rodu Amilus, tedy se dá přeložit jako z rodu Amilů. Toto jméno vzniklo ze slova Amilus, které se z latiny překládá jako pracovitý, horlivý nebo soutěživý. A Emilů máme v České republice 10 580 chlapců, pánů a tak. Gratulujeme, chlapci. Přejeme vám hezký den. Oslavte to, jak se patří. Ale tedy hlavně, aby u toho stále hrálo rádio Hej a kvalitní naše muzika. No takže Emil je horlivý, pracovitý, že se nestydíte, kluci. I když teda někdo tady v té České republice makat musí, že jo?
2: Poslouchám rádio Hej, naši při něm vařej
3: a nikdy taky pařej.

0: Máme 11 hodin a 19 minut, stále posloucháte dopolední éter s Aldou. Doufám, že vám je skvěle takhle při pátečku. Pokud jste v práci, no musí vám to utíkat, to je jasné. Hurá už, aby bylo po, aby to odzvonilo a mohli jsme pěkně odpočívat a vydechnout se. No a plánovat se třeba něco už na víkend. Každopádně, jaké bude dnešní počasí, to nám právě teď zase řekne Verča.
1: Počasí. Dnes očekávejte většinou polojasno, během dne místy až oblačno. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů, teplota na horách

Rádiu, hej. 11 hodin na 30 minut, půl hodinky máme ještě na společné Big Beatové trávení, ale já vás teď chci pozvat na akci. Pokud nevíte, co dneska večer vy tady, co se týče Ostravy a okolí, tak vás chci pozvat na koncert, vlastně dvojkoncert, protože tam vystoupí dvě kapely. Jako první Marxova Tchýně, což je ostravská psychopunková legenda, a potom Rotující Kedluben, a to je zase opavská šílená nezávislá legenda. Start je dneska ve 20 hodin a pokud se ptáte, kde přesně, tak je to v hudebním klubu Bazar Ostrava. Takže Marxova Tchýně a Rotující Kedluben dneska večer, zajděte tam.

0: tohle byla nizozemská kapela After Forever. No a holky z dopravního centra si to tam přehazujou jak horkej knedlík. Prve nám hlásila Ivona a teď už je tady Petra.
1: Dopravní expres. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel blokuje levý jízdní pruh na 18. kilometru Pražského okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. A kolona nákladních vozidel vás zdrží na příjezdu do Prahy po dálnici D5 již od 7. kilometru. A z důvodu dopravního omezení, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh, na dálnici D1 z Brna na Prahu u Velkého Meziříčí počítejte se zdržením okolo 20 minut. Popojíždět budete mezi 149. a 144. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

tu blatanka neomrzí nikdy. Ani dnes. Ani dnes. A co budete dělat zítra, to už nechám na vás. Však je víkend, tak si ho užijte. Já se musím loučit, přátelé. Mějte se hezky. Mějte se rádi. Ale pamatujte, že jediný, komu můžete stoprocentně věřit, že bude vždy stát za vámi, je váš vlastní zadek.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
5: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne.

0: Klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůjí poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
9: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

0: posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
1: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
2: Dlouho jsme nebyli tady ve Spojených státech. Vidíte, přátelé.
3: Ano, Don Celadon, je to od George Bushe hezké, že pozval své přátele z venezuelské mafie na tuto slavnost.
4: No, podívejte! Pan prezident už jde ke svému řečnickému pultíku.
3: Jú, máte pravdu, Pedro Gonzálesi.
5: Ladies and gentlemen, mnozí mi vyčítají, že stále nemáme nejhledanějšího teroristu světa. Jsem z toho smutný, ale řeknu vám, přátelé, já už zažil pocit, že ho máme. Víte, dost často na to myslím. Tuhle jsme měli v Bílém domě setkání s našimi spojenci. Byl jsem si odskočit a jak jsem tak stál zamyšlený nad mušlí, stoupil si vedle mě Tony Blair. Chvíli jsme mlčeli a pak Tony řekl tu větu. Georgie, nebuď smutný, podívej se dobře, vždyť my ho máme, oba dva ho máme. Thank you. A teď dovolte, abych z tohoto místa pozdravil Dona Celadona a ostatní členy venezuelské mafie, kteří mi k mému znovuzvolení hodně, ale opravdu hodně pomohli. A prosím někoho z nich sem na jeviště, prosím.
2: Tak běžte vy, Dona Mimoňo, já se na to necítím, snímají to kamery celého světa.
3: Děkuji za důvěru, Dona Celadone.
5: Vítejte tady u pultíku. Máte slovo, Doňo Mimoňo.
3: Thank you. Hello, everybody. Dovolte, abych pozdravila z tohoto místa také mojí babičku doma ve Venezuele. Hello, everybody. Jak se máš? How are you? Mám taky ráda ty dva plišáky. How are you a hele. Díky.
5: Nerozumím. Pokračujte, prosím.
3: Mám Ameriku velmi ráda a tak, jako se Američané zajímají o historii jiných států, zajímám se já o historii Ameriky. Už od malička. Například bych vzpomenu to velké černošské hnutí hráčů pingpongu tady v Americe.
5: Sorry, jakých černošských hráčů pingpongu? O tom nic nevím a to jsem prezident.
3: No, jak ho vedl ten černošský vůdce, Martin Luther King.
5: Oh, Jesus, to je trapas, sleduje to celý svět.
3: Ovšem, jedné věci nerozumím, Mr. Bush. Jak může taková demokratická země, jakou Amerika je, dopustit, že jedním z jejich symbolů demokracie je socha generála Ludvíka Svobody? A taky mi byl blízký ten prezident John Fitzgerald Kennedy. Na toho myslím vždycky, když je mi v autě špatně.
5: Oh God, jaký Kennedy? Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Prosím vás, ochranka, odveďte ji, no to je strašný trapas.
3: No, co je, kam mě vedete? Počkejte, já jsem ještě neskončila.
2: Pane Bože, to je opravdu Mimoňa.
0: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Red Zed, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Zveme vás na 23. května do Nepolis na 8. ročník Nepal Festu, kde kapela Alžběta oslaví 15 let na scéně a slavnostně pokřtí své první výběrové vinylové LP. Startujeme v 16 hodin. Čeká vás velká roková show a nově i velkoplošná LED projekce, která tenhle večer udělá ještě výjimečnější. Veškeré informace a předprodej najdete na oficiálních stránkách kapely a na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nepal Fest 2026, buďte u toho s námi.
2: Metal Fest Opener.
3: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
3: Dorazí kultovní Anthrax.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
3: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
2: Metal Fest.
3: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
5: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
6: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
5: VoArt. Nechte barvy promluvit.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
1: magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rokopera.cz.
2: Bylo 13 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
4: Radio Hey. The power of rock. The power of rock.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května o 16 hodin. Rock opera CZ.
2: Bylo 14 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Hey
4: Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
5: Jste nespokojeni s politickou situací. Trápí vás zaměstnání šéf, hroutí se vám manželství a to nikoli vaší vinou.
6: Nevadí, je tady Rádio Hej. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hej vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hej, váš průvodce dnešní realitou.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruk a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Chcete nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Bylo 16 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.

celé si tady podupávám a tančím ve studiu a vlastně jsem si uvědomil, že se musím podívat, cože je to vlastně za skupinu. Nedělám si legraci, samozřejmě na kapele Linkin Park se asi nedá nic zkazit, myslím na jejím uvedení v našem odpoledním hudebním programu. Tak každopádně hezké a příjemné odpoledne přeju. Páteční hudební program, ten odpolední na rádiu Hej, právě startuje pár minut po 16. hodině a s vámi samozřejmě Standa Čeněk. Pátek 22. května, ten datum asi není až tak úplně důležitý, možná, že se podíváme, čím je významný, ale důležité je, že je pátek a to znamená, že víkend klepe na dveře, možná by se dalo říct, že už do těch dveří vstupuje. Tak doufám, že si ho užijete úplně naplno a teď ten páteční den, to páteční odpoledne s námi na rádiu Hej.

tebou a devátá planeta i takovouhle parádní muziku vám hrajem v pátek odpoledne na rádiu Hej. 3 minuty po 4:30 odpolední. Tak když už mluvím o muzice, tak Beyond the Black už za chvilku, pravda za pár vteřin, taky kapela Godhard a bude toho samozřejmě mnohem víc. A o čem si dnes odpoledne budem povídat, tak mohu prozradit, že dnes tady na to povídání nebudu sám a už brzy vám představím svého dnešního hosta, velmi milého a sympatického. A víte co, víc zatím neprozradím, až za malou chvíli, tak zůstaňte s námi a hezké odpoledne.

0: Ladíte a posloucháte páteční Rádio Hej, s vámi Standa Čeněk a slíbil jsem, že dnes tady budu mít hosta. Po 17. hodině si budem povídat a povídat si budem s Majdou Čejkovou. Marie Čejková, mým hostem dneska ve studiu. Majdo, ahoj, vítej u nás.
1: Ahoj, ahoj, já se na vás na všechny těším a na tebe se hlavně těším, že si budeme dneska moc popovídat, co se bude dít.
0: No, já jsem se taky těšil a povídat si budem, možná můžem prozradit, že tématem našeho rozhovoru bude vlastně pozvánka na jeden skvělý koncert.
1: Který je k 30. výročí tak. Kapely Čejka Band.
0: Ano, Čejka Band slaví kulaté 30. výročí, takové krásné jubileum a to rozhodně stojí za oslavu a stojí za slavnostní koncert, tak my si o tom po 17. hodině řekneme víc. Zůstaňte s námi.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Sport.cz.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redzet, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
2: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
4: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
5: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
6: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
7: Tak tohle nechceš. Přezuj si kvalitu u nás v pneuservisu SAPA v Libušské 514 na Praze 4. Jsme tu pro vás každý den již 20 let. Máme 5000 pneumatik skladem na všechny typy osobních vozidel. Kromě toho vám poskytneme bezchybný servis a připravíme vám vaše auto na STK. Více o pneuservisu a autoservisu SAPA Šťastný najdete na stránkách pneuservissapa.cz.
8: Pneuservis SAPA. Vymění ti gumy na to.
9: Bylo 17 hodin. Posloucháte
10: Hey Radio.
11: Hey Radio.
12: Full time rock for you.
13: Radio Hey. Radio Hey.
14: Čau. Tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou, protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Radio Hey bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.

0: Posloucháte páteční Rádio Hej a já vám samozřejmě i teď přeju krásné suprové odpoledne a doufám, že si ho užíváte plnými doušky. A slíbil jsem, že po 17. hodině ve studiu přivítám milého hosta. Tím hostem je Marie Čejková, Majda Čejková. Majdo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, já vás taky všechny zdravím a tebe snad dozdravím nejvíc.
0: Já tebe taky. Samozřejmě není to tak, že bych si běžně vodil holky do studia, je to spíš taková výjimka dneska. Ale moc si to užívám a jsem Majdo rád, že se vidíme. A hlavně jsem rád z toho důvodu, proč se vidíme. Protože ty pro nás máš pozvánku, nebudeme zatím možná říkat na kdy, ale spíš na co.
1: Jo, tak prosím tě, já jsem vlastně přišla s tím, že se píše rok 2026 a to znamená pro kapelu Chaka Band docela významný období a to je to, že vlastně je tady na té scéně už 30 let. Sice tam byla malinká přestávka, protože tam jako proběhlo to, co proběhlo a chvíli jsme nevěděli, jestli vůbec to bude dál pokračovat, ale já bez toho prostě nemůžu bejt.
0: Je to pro tebe taková srdcovka. Počkej, 30 let na hudební scéně. Ale ty nemůžeš jako pamatovat začátek Chaka Bandu.
1: Ne, to já nepamatuju.
0: No, počítám.
1: Ale je to drsný, protože já jsem velký inventář, protože já v té kapele jsem od 99. roku, takže...
0: Ano, to letí.
1: Ty bláho, letí hrozně, to jako blázen.
0: Hrozně to letí, no. Ale o tom, jak začínal Chaka Band, tak povědomí máš, jak to vlastně celý začalo, nebo co ty o tom víš?
1: Hele, tak Petr vlastně, jakožto zakladatel Petr Chaka, zakladatel Chaka Bandu, který vlastně v podstatě ten Chaka Band, ten název, vytvořili lidi sami, jo, postupem doby. No tak Petr, hele, dlouze zpíval, strašně ho to bavilo, psal texty, samozřejmě věnoval se různým soutěžím, jako byly různé talenty, jako dneska je třeba, nevím, Superstar, tak tenkrát byla Mladá píseň, tuším Gottwaldov. A takže on jako se dostal prostě takhle mezi ty finálový jako lidi, když si dneska jako přesně představíš nějakou tu soutěž, tak jako je tam 12 posledních těch. No a od toho se odvíjelo, že přesně začal zpívat s kapelou Rotor, pak si založil kapelu Hetrock.
0: Hetrock pamatuju, ano.
1: Hetrock, a se kterým vlastně udělali Nebe na zemi, hrál tam vlastně Robert Slezák s nima, Jirka Pekařů na basu,
0: jo.
1: A teď si nespomenu na jméno přesně, ale bubnoval mladý pan Tuček, který bohužel dneska jak už není mezi námi. No a vlastně tím to jako tak nějak vzniklo, jenomže prostě řízením osudu opět se ten Hetrock nějakým způsobem rozpadnul a Petr vlastně začal hrát jakoby úplně sám a začal hrát vlastně z té rockový scény, se najednou jako uklidil někam do baru, kde prostě hrál s hudebníma základama. Jo, já už vím, on mi to vykládal, že vlastně v té době byl nějaký propad, jak máš vždycky prostě třeba éra, 10 let, zábavy, prostě všechno to frčí. Takže najednou byl takový propad a někdo jako přestali chodit lidi na ty zábavy, kdy prostě fakt 500 lidí byly narvaný sály, chotoviny a všude možně.
0: Pamatuju si to.
1: Tak prostě najednou se to úplně utlo. Takže Petr začal hrát takhle sám a hrál s panem Nácelem a občas se Štěpánem Kojanem a občas právě s tím Jirkou Pekařovým a prostě takhle si furt si psal nějakou svoji muziku, no a lidi pak začali říkat Chaka Band. A to začali říkat v tom 96.
0: A vzniklo to vlastně.
1: No.
0: No paráda. No tak víme, jak to začalo. My si za chvilku taky povíme o tom, jak vypadá Chaka Band dneska. To nás totiž taky hodně zajímá. A konečně se dostaneme k té pozvánce. Protože 30 let na hudební scéně, to je parádní výročí a to si rozhodně nějaký ten koncert zaslouží.
1: Jo, tak... V podstatě ten koncert stavíme trošičku díl, než jsme loni stavili ten koncert ke křtu, protože jsme vydali CDčko a sice někteří kolegové, jako třeba Michal Šindelář říká, že jsme hodně odvážní, že jsme jako vydali CDčko v dnešní době, ale jo, já jsem prostě taková, jako v tomhle taková možná staromódní, nebo je v tom nějaká určitá nostalgie.
0: Já to chápu, když se podíváš za sebe.
1: Ano, no tak jakožto DJ se nedivím,
0: tak,
1: že...
0: Popíšu našim posluchačům, že v mém studiu police plná CDček, je to vlastně vzpomínka, jsou zaprášená, protože samozřejmě už se z nich nehraje, ale mám je. Tak za chvilku se vrátíme k našemu povídání. Majda Čejková je mým hostem dneska ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Taky.

0: Tohle byly na rádiu Hey Kiss and Dynamite, ale my se vracíme ke kapele Čejka Band, protože Majda Čejková je mým dnešním hostem ve studiu a dostaneme se v tomhle vstupu už k té konkrétní pozvánce na výroční koncert kapely Čejka Band, protože, jak jsme si řekli, Čejka Band slaví 30 let na hudební scéně. Mimochodem, to se tě chci zeptat, jak teda vlastně teď vypadá aktuální složení kapely Čejka Band a tu roli po Petrovi teda převzal kdo? Jak to je?
1: Hele, bylo to chvíli vlastně tak, že my jsme to postavili zpátky znova v roce 22, kdy jsme vlastně v roce 2020 jsme udělali takový jakoby rozlučkový koncert a fakt jsem si myslela, že to pověsíme na hřebík. No ale, jak jsem říkala předtím, začalo mi být smutno, protože přece jenom jít s tou kůží na trh, jak já říkám, je lepší, než zpívat někde jiný interprety, že jo, převzatý. A takže jsme v roce 22 to postavili zpátky a v podstatě dá se říct, že složení z toho původního Čejka Bandu, který znáte ještě za Petra, nebo znáš, tak vlastně je já, Markétka a Jirka Frantl, saxofonista. No a trošičku jsme do toho natlačili Čejku mladšího.
0: No, na to jsem se právě chtěl zeptat, to se nabízelo přímo, že?
1: Nabízelo se to a hlavně, hele, Matěj si jednou nahrál píseň Anděl a já jsem to pouštěla svým kamarádkám a pouštěla jsem jim střídavě ten originál, kdy zpíval Petr někdy v tom roce 94, tuším, protože to už naspíval právě s tím Hetrokem. A potom jsem jim pouštěla toho našeho Matěje a oni říkali, proč nám furt pouštíš dokola jedno a to samý. Aha. Takže jako Matěj opravdu tu barvu hlasů má hodně podobnou. Ale to víš, no, tak je, trošičku z toho teďka vyhupsnu. Ale slíbil, že toho 6.6., kdy děláme vlastně hlavní koncert na oslavu 30 let, takže přijde zaspívá. On tam teda bude hrát v jiný kapele, protože začal bubnovat a bubnuje no docela jako...
0: Takhle, já jsem rád, že vlastně jsme se k tomuhle tématu dostali. Já ti něco pustím, jo?
1: Hele, počkej, ještě, když bych ty členy všechny, jo, tak ještě jsme si půjčili, prosím tě, Jirku, Káďu, Kadeřábka z Parafínu, tak ten s náma hraje, Jarda J. Křížek na bicí. Teďka vlastně, protože Pavlík Míku zrovna v tomhle termínu, kdy bude ten koncert, nemá čas, takže za něj zaskakuje Ríša Svoboda a Honzík Lejčko se mnou zpívá, to je zásadní zpěvák teďka.
0: No, to klávesista. To jsou výborní muzikanti, skvělí hudebníci, takže jako sestava snů v podstatě. No. Moment, pustím tě něco, když jsi mluvila o Matějovi, jo?
1: Ano, ano.
2: Poslouchám Radio Hey, naši při něm vařej.
3: A někdy taky pařej.
0: O tomhle Matějovi mluvíme.
1: Ano, o tomhle Matýskovi, který teda už je asi 3/4 metru větší, než byl tenkrát.
0: No, a vzpomeneš si, jak je to dlouho, kolik mu bylo, když to nahrával?
1: Já myslím, že to je 10 let starý. No, podle Barči.
0: Letí to jako blázen.
1: To je vlastně Barunka dcera, že jo, ty je dneska 16, Matějovi je 20. Takže to je 10 let možná, co to děti natáčely.
0: Tak tenhle Matěj, který tady před asi 10 lety namlouval tenhle krásný jingle pro Radio Hey, tak toho můžete vidět. A kdy jsme říkali, tedy koncert kapely Čejka Band k 30 letům na hudební scéně se koná kdy?
1: Tak ten zásadní, ono jich bude víc, ale ten zásadní, na který vás chci opravdu dneska hodně pozvat, tak bude 6.6.2026 na Sladovce, což je vlastně přírodní bazén v Benešově u Prahy. A začínáme v podstatě už 17 hodin, protože tam se smí hrát pouze do 10 kvůli rušení noční.

0: Končím a začínám. Prokecali jsme tady písničku, málem jsme zapomněli, že máme ještě co říct našim posluchačům. Bajda Čejková mým dnešním hostem. Tak říkali jsme si, že výroční koncert ke 30 letům kapely Čejka Band se koná 6. června v Benešově na Sladovce. Majdo, co tam návštěvníci uvidí, uslyší, na co se máme těšit?
1: Hele, než začnu, na co se můžou těšit návštěvníci, jo, tak já jsem říkala, že hlavně dělám mýmu psovi narozeniny. Protože moje fena se narodila 6.6.
0: Takže slavnostní narozeninový koncert.
1: Přesně, pro našeho psa.
0: Který mimochodem bude také o 30 letech kapely Čejka Band. Tak co tam uvidíme?
1: Hele, uvidíme vlastně kromě Čejka Bandu, uvidíme další dvě kapely a to je vlastně kapela Recidiva, která je v podstatě mladionka, protože je plná krásných mladých chlapců. Dřív to tak nebylo, protože hráli v pěti, teďka hrajou ve čtyřech, v podstatě v obsazení kytara, bicí, basa, občas klávesy, občas saxofon a zpěv. V podstatě založil to mladý pan Vašák, Pavel Vašáků, a kapela funguje od roku 22. A hraje tam právě Matěj, můj bicí a Martin Činátlů a taky s nima teďka ponovu hraje Filip Kolf. Na to říkám dobře. Jo.
0: Musím ještě zmínit, že vlastně tahle kapela se velmi dobře umístila v soutěži Skutečná liga.
1: Ano, oni vyhráli vlastně v roce 2023 na Kladně juniorský kolo nebo juniorskou kategorii Skutečný ligy a díky tomu se jim povedlo natočit CDčko, který vlastně, teďka jsem trošku nepřipravená, koukám a to nevadí. Jo, jmenuje se Proměny a vyšlo jim 8.8.25 a hoši vlastně díky té skutečné lize dostali tu možnost se dostat do profi studia a prostě nahrávali. No.
0: Jo, já musím říct za sebe, že vlastně když jsem tohle CDčko slyšel a já jsem vůči mladým kapelám hodně opatrný, takový obezřetný, jo, nejsem hned netlačený ze všeho, jsem přísný kritik v tomhle případě, tak to bylo jedno z mála CDček, který jsem si pustil v autě a to víckrát. A to jsem ještě nevěděl, že jo. Matěj a kluci mají s touhle kapelou něco společného.
1: A teď já si pamatuju, že jsme se o tom spolu bavili, tak si říkal, že máš vlastně i chuť kluky pozvat na nějaký rozhovor. A Pavlík byl moc rád, když jsem říkala, hele, jedu, protože zrovna jsem odjížděla z domova, tak oni k nám

0: chtěli zkoušet, že jo, my jsme taková centrála zkušebna. No. U nás doma. A, takže tam zkouší kde kdo a hoši přijeli zkoušet. Říkám, tak já jedu do toho rádia, hej, je, to je skvělý, že o nás budeš mluvit.
1: Tak věřím, že se třeba brzy sejdeme i s klukama. No a co dál k programu?
0: No pak ty budou mít hodinový koncert, kluci, pak bude nějaká přestavba. Samozřejmě tu přestavbu chceme vyplnit, protože přijede skvělý moderátor Standa Čeněk, neznáš ho?
1: Ano, já tam, přátelé, to je další věc, proč jsem si sem Majdu pozval, protože jsem chtěl, aby o mě takhle hezky mluvila. Ano, budu moderovat a je mi velikou ctí, že budu moderovat tenhle slavnostní večer.
0: A my jsme za to moc rádi, že jsi přijal naše pozvání. Hele, no, takže máme pro moderátora vymyšleno, že prostě bude s našimi posluchači hrát kvíz s různými otázkami, třeba právě přesně. Kdo v současné době hraje na bicí, nebo... Jo, já teďka vařím z vody trošku, jo? A ty otázky mám napsaný doma, protože to s kapelou jsme vymýšleli minulý týden. A přesně třeba, kolik máme alb, nebo takhle. Takže posluchači, kteří se chystají jako na ten koncert a chtěli by třeba něco vyhrát, já teda ještě jsem nekoupila žádný odměny, jo, ale... tak kdyby chtěli něco vyhrát, tak... ať si nafrčejí prostě historii, jo. My to máme všude na všech možných sockách, jako přehledy, diskografie a kolik bylo bubeníků a takovýhle, takže třeba bude takovýhle zábavný kvíz.
1: Takže půjdete-li na koncert Čejka Bandu, což doufám samozřejmě, je jasný, že půjdete, tak se na to připravte, pečlivě, bude zkouška.
0: Tak, já bych ráda udělala fotokoutek, myšleno to bylo tak, že udělám krásné fotografie, jako životní velikosti celé kapely, no ale pak, když jsem se dozvěděla, kolik by mě to stálo, tak jsem se trošku orosila. Takže ještě budu muset trošku zaimprovizovat a vymyslet něco. Samozřejmě nějaký dáreček taky tam proběhne a mám výbornou hru půjčenou, jmenuje se to Pivní loutkař. A i když možná bych to neměla úplně říkat. Víš, co to je?
1: Já asi vím.
0: A takže musíme koupit hodně pláštiny.
1: Jo, já si vím, o co jde. Přátelé, připravte se na to, že domů přijdete po brindání minimálně.
0: Ne, já koupím ty pláštěnky, aby nikdo neto. No, tak prosím tě, tak tímto budeme vyplňovat jako přestavby kapel. A poté recidivě právě přijde Čejka Band. Snažila jsem se ten program postavit tak, abychom odehráli 30 skladeb, i když je to prostě trošku nereálný v rámci času. A chtěla bych to mít jako posloupně. Jo, že začneme tou nejstarší, ano, prostě. Ano. Je teda pravda, že v některých letech se bohužel nic netvořilo, nebo byly tam takový jakoby plonkový, takový, jako jak se říká, autorské volno tam probíhalo. Takže jsem zase využila těch písniček, které mají lidi rádi, nebo který prostě my máme rádi a rádi si je půjčujeme třeba od kapely Rotor, jako je třeba Hvězdička, nebo Sedmi kráska a tak. No a po nás přijde kapela, která se jmenuje Parafín. A vlastně, jak říkám, zakladatel této kapely s námi hraje v současné době. A já jsem se musela hrozně smát, že jsem chtěla pro tebe, že jo, informace, aby jsme měli. A hrozně jsem se smála, když jsem si tady přečetla, že kapela Parafín vznikla v roku 1982. Takže oni jsou 44 let hrají prostě ten svůj jakýsi takový hard rockový styl.
1: To mi bylo 9 let.
0: No, tak já jsem šla do školky. Já jsem šla do školky a hoši tady mají, že vlastně se sešli jako členové skupiny, kteří ukončili základní školu. Takže je to jako hezký, no. A vlastně v Parafínu teďka v současné době hrajou taky samý známí muzikanti, třeba budou lidi znát Pavla Korce, který s nima hraje na bicí, leta hrál s Keksem. Prostě a jsou tam samý fajn kluci, já se na ně moc těším. Těším se na to, že Káďa bude zpívat.
1: Taky se moc těším. Bude to parádní večer teda. Teď jsem vlastně si mě trošku překvapila i malinko šokovala s tím kvízem soutěžním, tak já pak ještě jsem zvědavý, co si na mě Majda připraví, jako na moderátora, ale já jsem soutěživý typ, těším se na to. A
0: bude to prýma.
1: Bude to parádní.
0: Zase to bude trošičku jiný, protože kdo byl třeba na křtu CDčka Tajný sny, který jsme dělali v podstatě v tomhle období, dneska je 22. takže pozítří v neděli, to bude rok, co jsme dělali křest toho CDčka a já jsem tam vlastně vytáhla takovou výstavu fotografickou Čejka Band dnes a diskografie a Petrův život a tak, tak to přemýšlím, jestli jako zase vytáhnu, ale spíš ne, řekáš už takový okoukaný. Ale mám tam Člověče Petrovy kroniky a trošku spekuluju s myšlenkou, že jako je dám k nahlídnutí, ale bude to muset být teda sakra střežený.
1: No to teda jo. Vzácná relikvie.
0: Tedy. To jo. No. Petr byl velký jako sběratel a spisovatel a je super, že on si opravdu všecko evidoval. Třeba kolik chodilo v daném roce lidí na koncerty. Jo, on to tam má prostě všecko napsaný. A vlastně má to až do roku 2003 nebo 5, takže i já jsem ještě nalepená v těch jeho kronikách. Ale pak už začala digitalizace, tudíž už jako neměl takovýto nutkání jako tohle dělat, ale je to hrozná škoda, protože já v tom nejsem tak dobrá a měla bych si založit disk, Čejka Band a všecko tam sázet, protože přeci jenom za ty 4 roky už jsme zase něco zvládli, něco se udělalo. Takže,
1: a pak je fajn se na to podívat a hezky zaspomínat. Já s tím souhlasím. Tak
0: to skvělý.
1: Pojďme teda na závěr zopakovat ty zásadní údaje, ty nejdůležitější. Takže koncert kapely Čejka Band k 30 letům působení kapely na scéně a taky ty narozeniny toho tvého pejska, samozřejmě tam musíme zmínit.
0: Já snad jí vezmu pro tu legraci.
1: Tak ještě jednou, kdy a kde?
0: Takže 6.6. Sladovka Benešov u Prahy, spousta hostů, spousta zábavy, počasí je objednaný, takže všecko klapne, přátelé.
1: Takže přijďte určitě, zvu vás i já, protože se tam uvidíme, budu celou tu akci moderovat a moc se na to těším, je mi velikou ctí. Majdo, děkuju za dnešní rozhovor, děkuju za návštěvu.
0: Já moc děkuju za pozvání.
1: Měj se moc hezky a 6. se vidíme.
0: Super, tak se mějte báječně, ahoj.
2: Radio Hej, zůstaň s námi na Hej.

Také teď, 3 minuty před 18. hodinou, ladíte a posloucháte páteční odpolední Rádio Hej. S vámi i dál Standa Čeněk. A další muzika pochopitelně před námi. Mám pro vás muziky spoustu a taky budu rozdávat do 18. hodiny ještě třeba Exis a pak další porce toho nejlepšího roku pro vás.

0: vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
1: magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rokopera.cz.
2: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
3: Bylo 18 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you.
7: Radio Hey.
8: Radio Hey.
9: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
10: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
11: Doña Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
12: Dlouho jsme nebyli tady ve Spojených státech. Vidíte, přátelé.
13: Ano, Don Celadone, je to od George Bushe hezké, že pozval své přátele z venezuelské mafie na tuto slavnost.
14: No, podívejte, pan prezident už jde ke svému řečnickému pultíku.
13: Jú, máte pravdu, Pedro Gonzálesi.
15: Ladies and gentlemen, mnozí mi vyčítají, že stále nemáme nejhledanějšího teroristu světa. Jsem z toho smutný, ale řeknu vám, přátelé, já už zažil pocit, že ho máme. Víte, dost často na to myslím. Tuhle jsme měli v Bílém domě setkání s našimi spojenci. Byl jsem si odskočit a jak jsem tak stál zamyšlený nad mušlí, stoupil si vedle mě Tony Blair. Chvíli jsme mlčeli a pak Tony řekl tu větu. Georgie, nebuď smutný, podívej se dobře, vždyť my ho máme, oba dva ho máme. Thank you. A teď dovolte, abych z tohoto místa pozdravil Dona Celadona a ostatní členy venezuelské mafie, kteří mi k mému znovuzvolení hodně, ale opravdu hodně pomohli. A prosím někoho z nich sem na jeviště, prosím.
12: Tak běžte vy, Doni Mimoňo, já se na to necítím, snímají to kamery celého světa.
13: Děkuji za důvěru, Dona Celadone.
15: Vítejte tady u pultíku. Máte slovo, Doňo Mimoňo.
13: Thank you. Hello, everybody. Dovolte, abych pozdravila z tohoto místa také mojí babičku doma ve Venezuele. Hello, everybody. Jak se máš? How are you? Mám také ráda ty dva plišáky. How are you a hele. Díky.
15: Nerozumím. Pokračujte, prosím.
13: Mám Ameriku velmi ráda. A tak, jako se Američané zajímají o historii jiných států, zajímám se já o historii Ameriky. Už od malička. Například, když vzpomenu to velké černošské hnutí hráčů pingpongu tady v Americe.
15: Sorry, jakých černošských hráčů pingpongu? O tom nic nevím a to jsem prezident.
13: No, jak ho vedl ten černošský vůdce, Martin Luther King.
15: Oh, Jesus. To je trapas, sleduje to celý svět.
13: Ovšem, jedné věci nerozumím, Mr. Bush. Jak může taková demokratická země, jakou Amerika je, dopustit, že jedním z jejich symbolů demokracie je socha generála Ludvíka Svobody? A taky mi byl blízký ten prezident John Fitzgerald Kinedrill. Na toho myslím vždycky, když je mi v autě špatně.

0: ladíte a posloucháte páteční Radio Hey, tak tahle muzika, která právě dozněla, ta patří do kategorie tedy mých oblíbených, musím přiznat. Umbrian Down, to je finská symfonik metalová kapela. Mimochodem, tahle parta chystá nové album, to se bude jmenovat Temptation Gates, a jestli se nepletu, tak by se mělo objevit už 26. června. Těším se na tuhle novinku, jakmile se objeví, a budu k tomu mít čerstvé informace, určitě se je ode mne dozvíte. Teď další muzika, hezké odpoledne.
1: Hey rádio, hey rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hey rádio.

0: Já myslím, že vám ještě dlužím předpověď počasí na noc a taky na zítřek, jelikož se blíží víkend, tak si myslím, že tahle informace by mohla být celkem užitečná. Noc bude převážně jasná až skoro bez oblačnosti, na Moravě a ve Slezsku může být zpočátku oblačnosti trochu víc, ale i tam se postupně vyjasní. Teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, v údolích kolem 5 a místy může být kránu opravdu chladno. Vítr bude slabý, v Čechách se úplně utiší. Za to sobota nabídne krásné jarní až skoro letní počasí. Ráno slunečné, během dne hlavně na východě přibude kupovitá oblačnost, ale bez výraznějších srážek. Večer se zase vyjasní. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách až na 28 stupňů, tedy ideální den na výlet nebo na posezení venku. Samozřejmě ve společnosti Rádia Hej, to je jasná věc.
1: Pane docente, tak už je to tady.
2: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
1: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
2: Přehrajte mi to ještě jednou.
3: Rock on air every.
2: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rá.

Radio Hej, stále s vámi, tohle byl Ozzy Osbourne. Já se loučím pro dnešek, to dnešní odpoledne, páteční odpoledne nám společně opět uteklo jako voda, alespoň já mám takový pocit. Tak rozhodně přeju hezký zbytek dnešního večera, hezký večer, pokud možno ve společnosti dobré muziky, tedy rovná se ve společnosti Rádia Hej. Užijte si víkend a v pondělí zase ahoj.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vildačok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Ano, ano, je to tak, já vám přeji dobrý večer, vy posloucháte Radio Hey a já se vám hlásím z pražského studia. Já, to znamená Mirek, dneska tady s váma budu možná jenom tu hodinku, protože toho máme dneska hodně. Nicméně vy jste si určitě užili celé odpoledne se Standou, který nově vyplnil odpolední vysílání Rádia Hey. To zní krásně, co Standa vyplnil. No, tak bylo to příjemné, bylo to pěkné, měli jsme tam rozhovor s Majdou Čejkovou, tím to jí zdravím, jestli poslouchá i teď Rádio Hey. No vy doufám vydržíte, protože muziky tady v Rádiu Hey máme vždycky spousta. Okolo nás se dějou věci strašný, všichni se rozčilujou. Jenom na Rádiu Hey panuje klid a mír a dobrá muzika, protože my si tím nelámeme hlavou, jelikož by to stejně nemělo cenu, že? Protože my tady, pozor...
3: Opravdové hity prověřené časem.
4: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Radio Hey. Kvalitní rok.
1: Tak, teď jste to slyšeli, to byl takový jingle Čas rok, není to rádio Čas rok, ale v rádiu, hej, je čas na pořádný rok, tak je to správně. A já tady na začátek, abych si připravil drinka, vy jste si taky natočili nějaký pivko, nebo udělali drink, nebo otočili bursta, nebo steak, tak vám tady pustím tři pecky jako na začátek, jako vždycky. A tentokrát, nejenom, že to budou pecky, ale budou to novinky, protože já jsem tady se stanou domluvil a minulý týden, teď koukáme, to máme na našich stránkách, nikdo mi neřekl, že tam máme chybu v nadpisu, to budu muset hned opravit. Zkrátka dobře, 35 novinek v našem playlistu. Takže já vám je tam dám. První z nich bude kapela Cinderella Nobody's Fool, pak tady bude nový song od kapely Metal Wings, to je pozdrav z Bulharska. Skvělá kapela, no, a do třetice opět kapelu, kterou osobně já mám velmi rád, a to je kapela Soen. Tak doufám, že to vyslovuju správně, asi těch možností je více, takže tyhle ty tři věci vám tam dám. V pořadí už se tady řadí do fronty Pepa Střebíče, takže ten bude dneska úplně první, který mu splníme přání. No a budeme koukat do rokového kalendáře a tak dále. A tak dál, teď to znáte. Vy můžete psát, můžete volat, zkrátka všechno je dovoleno na rádiu Hey. Právě teď začíná páteční večer.

tohle byly první tři pecky na rozjezd dnešního večera a zároveň to byly novinky z našeho playlistu, které pro nás připravuje Standa Čeněk, tím tomu posílám vřelý dík. Já myslím, za mě dobrý, teda jako všechny věci výborný, ještě tam máme těch novinek asi 30, možná ještě dneska něco pustím, nicméně, jak říkám, já jsem se rozhodl, že s Praskem studiu budeme porušovat pravidla, protože stejně jsme si je zavedli my, a tak proč bychom je neporušili, a budeme střídat nějaký ten kalendář a přání. Takže teďko nezačneme kalendářem, ale začneme třema přáníma, který dorazili. Úplně první, tady už mi zhasnul tady zase obrazovka, ale je to Pepa Střebíče a ten byl opravdu dneska na prvním místě a ten chce 13. století Noc Sferatu. Ona se to jmenuje trošičku jinak, ale pustíme. A druhé přáníčko, které dorazilo, já si to musím takhle přepnout, ono je to náročnější, tak to je Edita a ta chce Hammerfall, název radši říkat nebudu, protože bych ho určitě zkomolil, nicméně našel jsem přesně ten song, který ona si vybrala a je to pro všetkých poslucháčů. Děkujem a s pozdravom Edita. No a do třetice všeho dobrého Vladěnka, jak jinak, ta se trefí vždycky 19 až 19.01. Mě by zajímalo, jestli má nařízený budík, nebo jestli si to opravdu tak pamatuje, protože je to s přesností na jednu minutu a Vladěnka pochopitelně, jak jinak, posílá písničku pro taťku a šíleně tě milujem, to je vzkaz, tvůj babinec a přeje si Ortela City. No, takže máme 13. století, Ortela a Hammerfall, to všechno teďko plníme. Přáníčka na rádiu, hej, vypište, honem rychle, volejte, protože, jak říkám, dneska to bude trošičku pokrácený, počítám, že nějak po té 8. se budu muset vytratit, takže máte na to vlastně jenom asi 40 minut, tak honem si pospěšte. No, vidíte, tak už.

0: Rohin Hall, jako vždy skvělý. My máme v playlistu skutečně snad 40 songů od téhle kapely, ale tenhle zrovna ne, a takže máme další tip, co zařadíme možná do našeho stálého playlistu. Díky, ševelíme rytíky. Takovéto tipy jsou úplně skvělé. Já tady mám další přání, ale abychom přece jenom něco z toho kalendáře zahráli, tím spíš, když jsem si to tady připravil a vytisknul, jo, tak tady je pár věcí, které stojí určitě za zmínku. Určitě jste slyšeli, to si asi hrát nebudem, ale stojí za připomenutí, že v roce 1954 se narodila Věra Bílá. Určitě víte, která to je. Zpěvačka, kapela Kale a tak dál a tak dál. No, jdeme zpátky do minulosti. Zpátky do minulosti. 1941 se narodil Bruce Rowland, a to je Pfeiffer Convention. Ty jsem měl vždycky rád, ale nenašel jsem nic šikovného, ale Joe Cocker band, tak to tady určitě máme, takže zahrajem si jeho skvělou věc, určitě poznáte všichni. Další věc, nebo další rok, další výročí, 1946, Toto letí Martin Kratochvíl a Jazz Square. Já si vzpomínám, teda to je jako opravdu zajímavá vzpomínka, že ten Martin, jak on byl v té Americe, já jsem byl na vejšce tamhle v Davicích, a jednoho krásného dne on tam přivez nějaký šílený aparatury, a já jsem vylez takhle ze školy a šel jsem do menzy, a za tou menzou a mezi školou tam bylo rozdělaný obrovský pódium s takovou šílenou aparaturou, která na tehdejší dobu byla velmi neobvyklá, a tam se natáčela nějaká část nějakého filmu, to si už úplně nespomínám, ale vím, že mě to docela ohromilo natolik, že si to pamatuju do dneška, si představte. No, takže si dáme od Martina Kratochvíla takovou možná asi netypickou věc, protože on hrál hlavně, teda skládal muziku k filmům a podobně. Vybral jsem tady blues a přitom přímo Davice Blues. No a do třetice všeho dobrého, co to tam mám dalšího? Ice House. A proč zrovna Ice House? No, protože v roce 1955 se narodil Ivor Iva Davis. No, takže zahrajem si tyhle tři věci a já si tady zase seřadím ty vaše přání, abych se do toho lépe ponořil. A vy se taky ponořte, nalejte si pivo, nalejte si nějaký drink, přiložte k ohni, dneska se to vyplatí, počasí je naprosto ideální, jak jinak k tomu rádio, hej, takže tomu se říká večer, páteční večer, značka Ideál. No,
1: to je fajné.
0: Je to fajné.

posloucháte Radio Hej a takhle to vypadá v Davicích, když si tam dáte blues od Martina Kratochvíla a jeho Jazz Square, tak takhle můžete bloudit nocí po Davicích a hádejte, koho nepotkáte. No, já si myslím, že dáme zase teďko tři přání, která dorazila do rádia Hej, jak jinak. A začneme Vítkovým kvartetem. Proč Vítkovým kvartetem? Protože Vítkovo kvarteto si přeje Milan ze Zbořeňáku. Pražský démon to bude. Posílá kolegovi, ať je v pondělí v továrně, na značkách. Má před sebou těžký víkend. Dnes oslava 60. Zítra točení Čuňáka. Do všech lap u Divišova. Hodně sil. A pak dáme co? Pak dáme Harley. Svatební. Košile. Prosím, zahrajte pro naše dvě hrdličky. Vladěnku a Honzíka. Máme vás rádi. Jana a Jiřík. No a co tady máme dál? Ondřej Poděbrady. Kapela Thorax. Valalalala. Ahoj Mirku, prosím zahrát všem. Všem, co poslouchají. Radio Hej. V pátek v 19:48 hodin.

Posloucháte Rádio Wave a tohle to byl nářez v podobě kapely Thorax a song Valhalla. Nevím přesně, co to znamená Valhalla, ale určitě to bylo do Poděbrad a bylo to od Ondřeje pro Ondřeje a je to pro všechny, kdo poslouchají. Takže věřím, že teď sem koukám, ještě to pokračuje dál. Vidíte, já tak nerad mluvím do konců skladeb, všem to říkám, aby to nedělali, nakonec to udělám sám. No, snad mi to odpustíte, prosím vás. Já vám za to řeknu, že máme krásné 3 minuty po 20. hodině, jsme se přehoupli a volal Standa Čeněk. Standa, to je ten, který nám dal těch 30 nebo 35 novinek teď aktuálně minulý týden a za minulých několik let nám tam nasázel do našeho rádia stovky a stovky skvělých songů, takže Stando, ještě jednou takhle veřejně díky Ševelý Mertíky, nebýt Standy, neměli byste takovouhle skvělou muziku a on si pochopitelně přál a my mu budeme hrát a bude to kapela Der Schneider a song Propaganda. A když už to takhle mám, tak já, jak jsem se zapovídal do toho blues od toho Martina Kratochvíla, tak jsem zapomněl úplně, že z rokového kalendáře jsem vám slíbil, že vám zahraju kapelu Ice House. Tak vám ji zahraju, takže první bude Propaganda, pak bude Ice House a nebo možná, ještě tady mám jedno přání, ať to máme zase 3 v 1, jak se říká, Vlkodla Kláďa, ten si přeje Netáhlo Trautenberg, no jak to musíme zahrát, prosím o zahrání této písně Vlkodla kum s kuřimi, zdravím kluci, ozvěte se mi, tak se sakra ozvěte, takže budeme pořadí Der Schneider, Trautenberg a ten Ice House, no a vy máte pár minut na to, abyste si ještě něco přáli, posloucháte Rádio Hej a jdeme

Posloucháte Rádio Hey a tohle byl zapomenutý tip z rokového kalendáře Ice House a Street Cafe. Já si myslím, že by bylo škoda si to dneska nepustit, mně se to líbilo, nevím jak vám. Máme 17 minut po 20. hodině, podívejte, jak to letí. A mám tady další přání, ještě tady, ale mám nějaký tipy z toho rokového kalendáře, ty si ještě musíme dát, už jenom kvůli tomu, že jsem si to připravil do

playlistů, tak by to bylo škoda si to nedat. No a teď jsem z toho zmaten, protože přišlo přání od posluchače Kačka a potom od posluchačky Kačenka. A Kačenka si přeje Vladimíra Mišíka Doteky a posluchačka Kačka si přeje Krausbery Kořenová zelenina. A Kačka to chce, ahoj, tenhle šlágr pro Vítečka slaninu k narozeninám, které měl včera, posíláme mu do krbárny pusu a přání všeho nejlepšího. A pozor, Kačenka, ta zase toho Mišíka posílá, ahoj, Jendo. My všichni v rádiu, hej, jsme Jenda. Ba ne, Jenda vysílá každý večer, ale v pátek zrovna nevysílá a pátek je dnes. To znamená co? Že já nejsem Jenda. Ale zahraju a Kačence slanince k jejím kulatým narozeninám, všichni mají kulatý narozeniny, a že jí přejeme všechno nejlepší a dobrou chuť, tak asi má něco dobrého. No a ještě úplně před tím, těma dvěma přáníma, pustíme Billyho Idola a White Wedding, protože to je takové pravidelné, také to posílá Míra Ivce z lásky. A já vždycky říkám, když je to z lásky, tak ty přání mají přednost před těma ostatníma, takže máte ještě šanci něco někomu poslat z lásky, jako třeba ten Míra tý Ivce, a jelikož je to z lásky, tak to bude jako první song, a ty ostatní dva, o kterých jsem teďko mluvil, tak ty budou hned, potom posloucháte Rádio Hej.

Tohle byl Vladimír Mišík a jeho dotety na Rádio Hej. Přesně minutu po 8:30. A já se s vámi tímto loučím. Vy mějte krásný pátek, krásný víkend, krásný život vůbec. Poslouchejte Rádio Hej. Buďte s námi, my jsme s vámi, budeme vám dělat stále a stále jenom dobrou náladu, protože to je potřeba dneska. Aspoň já si to myslím takhle, já nevím jak vy. No, mám tady poslední přání, které splním, a to sice, když se na to podívám, tak je to Steve z Veltrus a ten si přeje Five Finger Death Punch. Prosím o zahrání pro moji lásku Mátu a pro všechny posluchače Rádia Hej. Tak určitě zahrajem, ale pozor, já jak jsem říkal, tak já tady mám připravený ještě přece jenom nějaký songy z toho rokového kalendáře, ono toho bylo víc, ale když už to mám, tak zajímavý, co se stojí za to, za připomenutí, tak to jsou Crash Test Dummies. A já se teď tady musím podívat, ano, je to rok 1967 a to se narodil Dan Roberts. Takže pustím vám tam věc, kterou snad znáte všichni. Doufám, že mě za to neukamenujete, ale myslím, že i na rádiu Hej můžeme hrát takovouhle muziku. No, potom, jak se říká, nebo jak všichni říkáme, jinda všichni, nebyl by den, kdyby nemělo výročí kapela Beatles. Stejně tak tomu je i dnes, rok 1965. Ticket to Ride. Píseň tato se stává osmým hitem Beatles na špici americké hitparády. No, my si dáme trošku něco jiného, ale pustíme si zkrátka Beatles. No a jako prvního nebo posledního si dáme Jerry Lee Lewis. A proč? To si představte. V roce 1958 si tenhle ten showman přijíždí do Anglie na turné a oznamuje světu, že se oženil se svojí 13-letou sestřenicí Mirou. To jsou ale věci, co? To už by se dneska asi stát nemohlo, a nebo by to dopadlo špatně. Takže asi to vidím na ty Crash Test Dummies, ty budou první. No a pak to, ty další věci, co jsem vám teď řekl. No a pak němý DJ tady má pro vás Slash a dalšou skvělou muziku, která určitě se vám bude líbit. No a vy mějte, jak říkám, zítra Jenda Kulík, pozítří Jenda Kulík a tak dál a tak dál a tak dál. A teď si můžete zaspívat nebo zamumlat. Všichni s námi, všichni dohromady. Crash Test Dummies.

0: docente, tam je docente. Tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
4: Radio Hey.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Pravdivé hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: a non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: A je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Milí posluchači, právě nám dohráli Volbeat. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš a já vás vítám u poslechu dalšího dílu pořadu Hudební výročí. Dnes se mrkneme na 21. týden, co se v tomto týdnu odehrálo. Teď už kysáci.

20. května v roce 1944 se narodil zpěvák Joe Cocker, takže my si teď pouštíme jeho známý single Tonight.

21. května v roce 1983 se David Bowie v USA dostal na vrchol hitparády se singlem Let's Dance a v roce 1967 se narodil kytarista kapely Citron Jiří Šperl.

22. května v roce 1971 album kapely The Rolling Stones Sticky Fingers se v Americe dostalo na vrchol hitparády. Vstoupilo do historie také díky obalu, na kterém bylo použito nové logo skupiny, které znáte dodnes. To znamená, že mělo podobu rtu s vyplázným jazykem.

23. května v roce 1947 se narodil člen kapely Electric Light Orchestra Bill Hunt.

24. května v roce 1941 se narodil americký zpěvák a textař Bob Dylan a v roce 2003 Paul McCartney odehrál se svou kapelou první koncert v Rusku, na který se dostavilo přes 20 000 fanoušků.

25. května v roce 1985 se Dire Straits v Británii v Americe dostali na vrchol hitparády s albem Brothers in Arms a v roce 1948 se narodil Klaus Main, lídr skupiny Scorpions.

26. května v roce 1964 se narodil Lenny Kravitz, americký zpěvák, kytarista a textař, a v roce 1972 se narodil bývalý bubeník Oasis, Alan White.

Přátelé, dnešní díl pořadu Hudební výročí je u konce a já se s vámi musím rozloučit. Já vám přeji krásný zbytek dne a my se uslyšíme zase s dalším dílem za týden zde na vlnách Rádia Hej. Takže mějte pěkný den. Ahoj.

0: I can tell by the way you treat me, baby. Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Na nic si...
9: Pravidelný proud neoposlouchané hudby. To je Hej Rádio.
10: Hej Rádio.